0: Putin se tam nechal rozbrus. I když se na tam obavě děje, báme do máta se vyto tím fal. No, mě dole. A fete dovata, Saudi, bákum dá se nejno úza, bakkým vypisem.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.